pesní. Energy. Od 95 do dnes. Samomér, nové město. It's my life. Samo na jedno mjesto. Te mogat da bada zajedno. Ljubimite ti pesmi od 90-te po Radio Energy.